0: šestiem. Veronika Rafalic spievašem. A hodne netko v lečnem dovolovom času si ju poštruli hučnik tež svoj instrument dodovala za zobe pravidvonie zúčovač, ale samo tež v dovolu ustupič mu na haj, a potež snano ke zabavie se z gitaru. Instrumenty do leta dva zač, však je přeco viesta tortura ve internete na den, že četujšto video a v obrazu skuncovanoch instrumentov, dokež so pravie transportovali nesu. To, šo ma so tež v přichodže polepšič, mini Seman Hetuška.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svodko.
2: Sluchaj rozsožno svět, smuči so, keko časa še je.
3: Budyský hudžbník Lex Hendrickson je ve rozmově vo šelakorých doživinjach s instrumentami ve letadle a na letanišču povedal. Napríklad, zo je pri vistotnej kontroli raz gitaru z instrumentového kofra začdobiav, dokáž by 2 cm předlouha. Stupivši do leta dva pak, mieše ju zaso zapakovač, dokáž by prekončkojta a strašná. Tak môže so zimajo rec, zo so instrumenty stajne hišče raz separátne kontroluja. Zo so vistotné kontrole s tým drude viečne čanu a zo ma personál viste predsudky hučníkam napřečo. Bo vieš, to sú hižo šitko videli. Tež Jozef Donat, trompetár skupiny Holasky, stajne zaso ze svojim instrumentom napadne.
4: Ja nie som ženy žiadne vôľké úspara na mňu, ale ja som všetcien kandidát, kdež tak rec potom tým takista, s čem moje jedže do separátnej kontrole, kde sa potom tak rec tým personálom prášaš, to mám ja súbu. Ja som sa tým dobyl, kde sa dnes tým trompetu upakovať a pokazať za ten instrument a za to nie je ničo strašné.
3: Hač runieš, je so miestom na to prihotoval.
4: Sem pa hižo v předpolu, si skazal najprv, da jenu jenu menšu trompetu za také jizby. Ta takrec funguje, kaž ta ulka, jenuž jo jasne menša a s tým, co dáva na lohšo sobu zač do vačoka a tak.
3: Tak môže svoj instrument sobu horie do kabíny zač a viestišo transportovač. Tež pola gitaru to hišče tak dže. Viečie instrumenty, kaž napríklad kontrabas, pak majú so všetko deleka do rúma za viezvodač. Tam pak vopstý strach, zo so instrumenty vopškodží. Čelake letanske tovaršnosti miachu hižo svojské regule za viesty transport instrumentov zásadne regulované to pak dotal nebie. To má so netko zmenič. Nový zákon EU predvíži jednotné riadovania pri transporte instrumentov, bez veľkých přidatných koštov. Tak môža so instrumenty napríklad na přidatne knihované miestno ve kabíne sadžič. Tež za rúm za viezvo maja nové regule pačič, tak zo môža so instrumenty viesčišo transportovač. Blnež nové regule hakle od 2027 pačili, vitaja Nemské hučbné zjednočenstva a orkestry nové zákon netko hižo a vočakuja z toho lepšiu pravnisku viestotu ve páče vopškodženia.
1: Crescendo. Hudžba krotko a svodko.
0: Soman Heduška je nám povedal o regulách, když chceči instrument, co budú leta dva zač. A so tu a tam za celú EU jednotlivé práva plánované. Dobre, nie přije srbský rozvoz. Cí menšine povedal k našej.

wissen Sie was? Das bist die Google-Wawa. Jensische Film, Vestroji, Rika, ganzer halber Bruder, nabschikwant. Gisch, so wie schon, was Sie mich pokassen. Aktuelle Wudatsche Wulatkasche, Mininus Sobotus, Nano Vigeli, 80 Jesse, Deschische Ras, Wobladatsch, Snanosche Drupo, zu Zapasli, aber Prini, Sapochat, Kribospochat, Potopoladatsche, do ARD Mediatheki, Tomosche, potom, tam, Nakwadatsch. Sernjanis, Vetsche, ach, gerade so desch, tam, na, nasche originale Wusowanie. Dopomňu, jako sú Sernian jubilej svedčili a sme mohli tam sobu svedčen vôhatovať s súčným programom, to by šo bol pohľadžariána viec. Sernian je konstitúňa zase svedča a to s svúbiedžovaniom ohňových voborov dženca a potom DJ Romano hraje dženca večo tiež k zázbe hađo nedele. Je potom tam húk a tók pod vú kloštorskeje vode ve stanie. Oh, to bude čopo. Po sledách šerce Canky je júce sobotové húrkách zariadovanie pod motom Leto židovskej kultúre so zariadovanie v Otmiec na podvýmaj. Je vukočovanie pousy, potom cioch biesada, biesadne kovo a popodňu štyrioch koncertu je Karolina Ajkec, kýž húdži na termínie. A zatkanie oldtimerov při Bjerovskim jezeru přes cvekun stedženia vo dženciša a džonedžele a to mače prošu přijeť přes zájezd ze smíra delní vujezd. A jeden ze svěrškov bude tež tak mienované Melkusové vůbidžovanské auto, kýž bude tam vůstajené.

0: 5 minút do 6.
1: Nábožné slovo.
0: Magenca Mago Pulank Paška ze Sušec pola Haslova.
2: Drude pytame vujke z Božo. Vosebite vo komik, kotre šitko pšemeni. Tola husto liži to najdrohotnejše dávno pšet nami. Ve votovrene v utrobie, dobrej rozmovie, abo ve čišine nového rania. Spokojnosť nenastane přes to, zo šitko máme, ale přes to, zo si to vážime, što štu hižo je. Ďakunoš votoruj našej voči za malé džive všetného dňa. Vona nás na to dopomína, zo je kúžde džin dá, s novými možnosťami, nádžiu a zetkaniemi. Ľuboš nepokazuje sa jenoš ve vujkých slovách, vona je živa v malých gestách, v posmielku, v kečujem při posluchaniu, v pomocnej ruce abo v správnym, som za tebe tu. Štož ľuboš dále dáva, zčini svet svetlejší, za druhých, ale ty za sebe samého. Stano bereme se dženca vo komik kvíle. Vedom je pozastač, nic, zo bychme na to ľadali, štož pobrachuje, ale na to, štož naše živenie bohate čini. Šako namaka, džako na vútroba tež na šidných dňach, nevšidne pšičine k veselu. Přiju vám šitkým doveru, votorene voči a vútrobu, kotraž ľuboš dari a ľuboš přijmuje.
0: Premarko Bulank Paška ze Sušec, pola Haslova venároku a zamovitosť či bačoňskej je v osade.

0: Polícia z G.
1: Do Vojorecach je muž nedom spolný ruku za pokutami čerpal, ako policia jeho vidieše a kontrolovaše menšie muž handy přivušu. S dobom nebe připasané. A ako sa za jezmi dovolnošťu v Prašachu, minieše, že je táhyšte z poštu popuču. Kontrola v systéme pak úda, že je soloni jeho jezmna dovolnošť hašava. Na odpočúvaništu Horné Úžice ju sú neznači diesel z nakladného auta kradneli, ako je šofér přestavku činil, sú jemu nímale 200 litrov odklumpali, vecná škoda 15 euro a diesel miešie hodnotu 400 euro. Muž z blízkošte Budyšina je 1000 euro na obšudnik

0: Co auta prasnova 260 litná sa nazbože nezraní, ale nasta vysoká škoda 20 tisac euro. Polícia přepetuje, hače si žona snano při vodžidle vúsnuva.
1: Ale to patíš rána vúrič. To je šen z poštu popúču.
0: Aj, to je dôtra, je drúde. To ležo ostal, nie je. Moje papere.
1: Aj, snáno môžete tu vúriče za dvore více tiež púčivať.
0: Ja tam môžem ječo. Ja vám pokázal, kaj ježdič môžu.
1: Aj, ja jedu odsam. Rene, to je to viecku s mojí, že slušal ojme, no, ale tu ešte nic to
0: zapísa
1: môj syn. 6 minút do na posledných.

Přitom m rytmu souvěsné svědčení vítají. Například tyž to v Sarnianách. No to je jeden, dva typy rytmu, to je moja světvonia a jak bude rytmu dále? A tu někdo zkušení. To je Jörg Weisselberg, Ingrid Rakec, tyž rodina Čískočanka. Jedna z mojich favoritů, tyž jako Oldie a Evergreen. Andrea Špitanko a Dovira, kež povias.

0: nekoto školi biči so z svojkimi koframi, ki še un sobu za do dola, najlepe potom tež do leta, dva na potom dobiš tež vidječ, hajke, ko možeš se zmahu sobu zač. Druze za so celi inak přemysluje a si praja, no ja tam možu svoj učni instrument, napšikvat sobu zač, gitaru, trompetu, džeto. Se mene, Hiduška?
1: Crescendo. Hučba, krotko a svodko. Budyjski hudźbnik Lex Henriksson je we rozmowie wo wšelakorych dožiwieniach z instrumentami w letadle a na letanišću powiedał. Na przykład, zo je przy wistotnej kontroli raz gitaru z instrumentového kofra začdobiał, dokaż by 2 cm przedłuha. Stupivši do letadła pak, mieše ju zaso zapakować, dokaż by przekonczkojta a strašna. Tak może so zimajo rec, zo so instrumenty stajnie hišče raz separatnie kontroluja, zo so wistotne kontrole z tym drude wiecznie čanu, a zo ma personal wiste předsudki hučnikam napřečo. Bo wieš, to su hižo šitko widzeli. Tež Josef Donat, trompetar skupiny Holaski, stajnie zaso ze svojim instrumentom napadnie.
2: Ja nie jestem żadnie żadne wielkie uśpara na mył, ale ja jestem szedzien kandidat, gdzieś tak rzec potom ten takista, z czym jedzie do separatnej kontrole, gdzie sobie tak rzec ten personal, my prasza, z czym mam ja subu. Ja znam się tym dobał, gdy sadys ten trompetu upakować, a pokazać ten instrument, a za to nie jest nic straszne.
1: Hacz również jest o miastem na to przygotował.
2: Jsem pa jižo v předpolu, si skazal najprve jenu menšu trompetu za také jizby. Ta takrec funguje, když ta ulka je než jo jasne menša a s tým se dává na lohšo sobu zač do vačoka a tak.
1: Tak může svoj instrument sobu horie do kabíny zač a věstíš o transportovač. Tyž pola gitaru to hýště tak dže. Větše instrumenty, když například kontrabas, pak mají so přeco deleka do ruma za vězvodač. Tam pak obstý strach, zo so instrumenty obškodzi. Čelake letanske tołožnosće miachu hižo svojske regule za wiesty transport instrumentov zasadnie regulované, to pak dotal niebie. To ma so netko zmienić. Nowy zakoń EU předvidzi jednotne riadovania při transportče instrumentov, bez wulkich přidatnych koštov. Tak moža so instrumenty napríklad na přidatne knihované miestno ve kabinie sadzić. Tyž za rum za vjezvo maja noe regule pačić, tak zo moža so instrumenty vjezčišo transportovač. Bylnješ noe regule hakle od 2027 pačili, vitaja nemske hučbne zjednočenstva a orkestry noe zakojn netko hižo, a vočakuja z toho lepšu pravnisku vjestotu ve pađe vopškođenja.
3: Crescendo. Hučba krotko a svodko.
0: Jestli mi se to tež zajímuje o sebi hudžbniku, tež našich folklornych skupinů, kýž například dobia kontrabasy šlepovat, že z Budyšina, že argentinské, abo do Chiny, abo do indické šojny, že jsou potom popuču na festivalách.

0: Vočin, so dženca rano reči. A što čitame v novinach?
1: So, što čitame v novinach, Beno?
2: Kaj v Trúče v Lipsku ešte zaujšte svišeli. Tam sú jednu nadešli mes letadami, kýž mi ješe strašne rozbuchadu, pričinené názvo, že pak sa ničo stanovo nie. Dalšie Trúče potom ešte z letadom v Bovice kolidirovo a Zakska novina je k tomu rečova s fachovcom Karlom Asala, když vůčuje na univerzitě zjazkové obory. On praje, že je jasné, že je Lipsk potenciálny cíl, tam so veľa tvorov dále dává leta doma a šo možné napakované tež za Ukrajinu vojenské tvory. Tež nemské vojsko však transport z leta do mužije, nimo to stie tam vůlke transportové leta do Antonov, što je ukrajinské předozače a tež NATO tute vůživa. S expertom za Trúte je Spiegel rečal a tun praje tun experta, da ike malé Trúte, kaž v Lipsku môžeš tež s najmodernejšími systémami jenož nekak 5 kilometrov daleko vúsledžiť. A oni treba ja Trúte jenož cí menšine za dajku distancu tute 5 kilometrov. Když pomyslíš, že zopšinže dajky systém do Lipska, kaž je plánované, a Trútové fachovc praje, dobyš v tutech cíoch menšina zvieštiť tun Trút, kontrolovať, hač má dovolnosť tam letať, jeli nic, napšečinu ma nevo startovať a Trút zničiť. Na to spýtaj raz na takým hoborským areálu, kaž v Lipsku. To nie je tak jedno, kaž sa to Trúte predstaj, tak on praje.
1: Kýba, máš takého busového šoféra, kýž uleze a tam brošť.
2: Kopne.
1: Kopne. No, ale nie, to nie je žiadne, no, ale v tutej situácii tak reagovať.
2: A tak spíš, ne, všetko sa zdá znojo tam, no, tam zrobíš

0: Na povoz mich.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiu Beno Šouta.
2: Dobar ranje. V viacere srpskih gmenach lica staršiski přinožk za pěstovanie žuobík a hort zvyša. Příčina sú stúpace košte za personál a udržovanie. Tak zmeja starší zakúbane deči Ralbicach od 1. októbra ze 172 eurami za celodňovské miestno pěstovaní 15 eur viac plačiť. Přinožk za žuobíkovské miestno stúpa od 23 na 324 eur. Krošticach zmeja od septembra nové poplatky za pěstovanie a žuobík, tam plačí celodňovské miestno potom 166 eur, tež v pěstovaniach gmene Pančice Kukov poplatky lica přiměria. V Vojerecach môže bylinotvárska tovaršnosť prúznej blokaj v novom ešte zanírovač. Spočatne cichu doma je zvotorač, obydlero pak bychu so za vúkovanie štvorče tak menovaného VK1 zasadžili. Nitko je bylinotvárska tovaršnosť dostala spichovanské peneze, s ktorými môže nimale povedcu trebných 14 miliónov eur za zanírovanie zaplačiť. Blokaj z dohromady neďže 100 bylinemi dostanete lifte a moderne tepene. Tež vonkone areál má so porenčič. Tvarské diváce čak letu zájíč, modernizovanie má 3 leta trač. Na letanišťu Letoniu zája so dženca 22. budeske letanské dny. Letarské kluby z regiona a celé Sakske je prezentuje tam mez druhým historické letadva, napríklad Jak 52. Se sovětským tréningovým letadlom sú so od 1970 let generácie pilotov ukubovali. Dohromady bude neďže cice či mašinové vústajence na letanišču vidieť. S novými poskyčia tiež kovolete za opetovariu. Za letanské dny sú tiež lica za osobité buse a šatl organizované, ktoré každú hodinu darmotne ze všelakých stáciov mieste do Letonia jezdia. Pône obsadžený smolarec knihani Budešiny je čera ľudové nakladnictvo domovina premiéru knihy Dotkania svedčivo. Nej venuje sa básnik Milan Rával mez druhým svojim koreniam a rodnému mestu, serbským básnikam, doživeniam ve Užice a svojmu počaji knihy. Nimo Rabala čitachu tež viacori serbsce autorojo a autorky básne českého přečena Serbov z Varnočic. Milani Rabali spoští so 2023 metodomovine za vúriadne za služby za serbstvo. Mez vobdželnicami a vobdželníkami mezenárodného letného kurza za serbskú rič a kultúru je lica zájem na ričnem certifikáče hone serbštiny vo sebe vúľky. 23 serbštinu vúkňacech je so rozsudživo prúvovanie na jednom z 5 ričných nivou a 1 do C1 absolvovač. Včera miechu písomné prúvovania a dženca zvoža erdné prúvovania. Certifikovanie poskyča Ričné centrum Vitaj. Tak daleko naše povešte, kýž namakače viezo na našej internetovej strone a našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Slunce už osvědčí a to celú chvíľu, tak to týždenca přes celý deň ostane nekotrom ručok i dreso přidruža, ale to je, skýra dekorácia, si myslím. Sucho ostane a také 24 do 26 stopne nic celé tak horco, kajž zajšudne.
0: Na druhá slunčo nestáva dobrú jezbu, ja znamenča tu ničo nevidžu, štož môžu vás hačiť, dešte se s automopedom alebo s kolesom popúču. Když máte za nás další informace, potom se rád lubě přízevče 0559 1734, to je naše číslo přes čet, ničo, že šišvaně, ale ničo se přízevně, še dolu, šispě, na to tak, keď knapo 8, já koriguju cí po napo 8.
1: Serbský rozvoz.
0: So, Ingrid Hakec zpívám, netko, že se mi zazderil.

0: Když Mirčin Wenke se poda do světa www, věda vůnamankanky a štož se ještě dalšího vůsledží, potom znosi například Mirčin za dženznější džen tole.
1: www, věda vědomost a vůnamankanky.
2: Albert Camus je se svojimi myslemi o absurdnom svojsku filozofiju stvoril. Z romanami kajž Cuze a Mor je si Nobelovi mito zaslužil. Je so francouzský rezistant přečivo náciam zasadžoval, je nepravdu a nespravnošče svojeho časa švíkal šo jedne haci přitým se svojimi zjaskarami rozkydá. A štož lidma nichtu ví, vun by pše dokvadne 90 letami Budešin opytal a o tym nekotre krotke linky napisal. Leče 1960 by mode Camus krotko po studiu z manželské po Európe popuču. Austrijska, Nímska, Česko-Slovakska, Italska, to bychu nekotre kraje kotrež staj opytavoj. Nebe pak to žana lohka jizba. Manželstvo by krize a biev jizby doskončne zrešči. K tomu doživi Camus jako levicarsce nastajen človek nacionalsocializm namestne. Jednym liście by samo przeczyli pisał, zo przyjedzie runie z Niemskie, gdzie szo za jidu smerdzi. Z tutych jego listów wiemy, zobie so z początk augusta z Prahy do Dreżdżan, a wo tam dale do Olomouca podał. A niedzie popuczu, jedre Budyszin wopytał. Wo tym pak jenoś zażnym dżęca lidma wopkiczbowanym eseju czytamy. Naspomni gotiski kierchu Budyszinie, a kaksu jemu tam modre rańcze niebio, a jaskrawe czerwene granie napadnili. To je šo. Ladajo na gotiski kierchu może medresto ukadzieć, zo je Mikwałsz kwopytał. Hač by jemu przytym nešto serbske napadnilo? Dosponje ze zjavnošče bu serbština, dže hakle 1907 utvočena. A narone napise na Mikwałšku su tak a tak vostali. Kusk Nemsce by un mo, a krotko do toho by Praze. Mo potajkim byč, zo by jemu znajmenša dvurečnošč napadnila. Za situacije menšinov bie šak sensibilizovane. 1900 cínače bu tedeše francouzske kolonii algerijske jako syn kudeju francouzskeho upučovarju narodžene. Znaješe dvuklasovu tovaršnošt kolonie runie takéž potvočovanie menšinov na kraju, vočimž by jako žurnalist nadrobne rozpravjal. Ač runie štelko vo Budyšinje pisal nebie, vieme zo vopyta Albert Camus v augusce pred 90 letami šprevine mesto.
1: Věda, vědomost a vůnamankanky.

se domyślno do vas mich. So so vetro zapisuje to je vam, a mi tež znate, so so tež vadžizne vode, tak rec verika zapisuje to mi tež jasne, ale ja nevedžav, so so to hižo z leta 7 na čisto, 7 a 20 čini. A šude so tež o tem reči, so je verikach a rybjach a rečkach, vokomik nie mało vode, vo sebi ve vulkých rekach, so nemoža tam viace čome jezdžič. A čera su meritko napšikvat ve Magdeburgu tam do Bobja tykli a su namirili 44 cm. To je najnižší stav, a to ze spočatka zapisania vadžizne po takým z leta 7 na čestu 27. No, to som sa týždivou.

0: Čo sa čmičinu povesemeš?
1: Polícia z G.
2: V Jerecach je muž hosť plnú neskutko si naparal. Jako policia jeho vidieše v aute sedia a kontrolova, že mieše muž najprv raz handy pši ušu. S dobom nebe pšipasane a ako so za jezmne dolnošťu prašachu mieneše, zo je tahišče spuštu popuču. Kontrola v systéme pak uda, zo je soloni jeho jezmna dolnošť čašova. Na odpočvanišču honia Užica Ju su neznači diesel z nakladného auta kradneli, ako je šofér přestavku činil su jemu nimale 200 litrov odklumpali. Vicná škoda 15 euro a diesel mieše hodnotu 400 euro. Muž z blízkošče Budišina je 1000 euro na obšudniku zubiu, 5 až 60-letný je od opravdu existovaceho předozača, kýž auta přenaja, poskytk za kup Mercedesa dostal. V obšudnice posvachu jemu napodobne nezrečenie, muž přepokaza na to 5 a 30-40 euro a dostal samo ište v obkručenie za sufenky došli. Potom pak so nikto viac nepřizeví. Na to muž na opravdžitú firmu zazvoní, kýž jemu pak jenož obkručí, zo s nimi jednou nie, ale zo je nikto jeho zjebal. Polícia netko zaskúči, čele myslíči. Ak nezbožu dojnče sredu popodne Ulke Dubrove, tam by žona na smier brimio popuču byla, ako je nadobo na ľuvý bok do stejaceho auta prasnova, 260-letná, so nazbožo nezraní, ale nasta vysoká škoda, 20-40 euro. Polícia přepetuje, hač je si žona snano pri vodidle usnova. We'll be right back.

c'est tic-tac. Ponieje Rianne, spieva pak. Co ja schon nute, przy posłucham. A co i tak myslu, bohu, tak.

0: nevšidnih dovoljivih doživjenjah to leta dovo potem hišče besaduješ a povedaš a so smiješ a stano je to tež tajke nevšidne dovoljive doživjenje, kiš je menujce Jan Rucha z zdžirje doživio kečbu. On chceše menujce odvesti je předšelki vosebite tykanc jest čkotraš pak bydli v rudnych horinach. No a ja što dobiše to činič se vizo tam doječ s předšelem jamu pedom.
1: To byže náš plán, a dokud šota při lohkosa s autom tam dojíč, sú cí přečele a ja vujku klamu mili a sú prajeli, ľudžo, my z mopetách jíčeme.
2: Tak po takým předovzáče Jana Rucha ze Žďíry. Keke štrapáce to sú a keko dodom dejú ich očakuje, vosebe dež za mopedom ešte plné připoješak čenieš, však sú hakle popúču doživili.
1: My sme přes 4 dny od Žďírie do Kamenic a zase ručo jeli. Dohromady bychu to skoro 350 km na mopetách přes Drežan, Freiberg a našu rianu v okolinu tu v Sakske.
2: Tak pravje do rudnych horinov pak jeli nesu, su za kamenicu na hore Rabenstein čenocovali, ale to však je težižo náročne dosť za také mopedy.
1: A ja hižo víču, ka sedeče rune prede radia a si myslíče, o je, tute staré mašine tola nudom rozliče ja. Kak chceče da so s tým starým cajkom do Kamenic dojeć?
2: No a potom tež zase ročo. Na prvnej etapie do Kamenice však nie sú předobre viedro mieli, skýre pancate bieše. A sú mopedy to utrali?
1: K našim zbožom miachme jenom 2 přestavce, kýž nie sú zaplanované byli. Z prvnom joso jeden vopruč puknu a dubachme jenom zapalnú svičku minič, kýž joso skoncovala.
2: Rabenstein sú naposled k ponieče 7 hodinách docpeli.
1: Vone byše voproče krásne vedro na zbytnoch dnach v Kamenic a my sme s kryľovaniom tiež moku vulety to napríklad augustus pokčinili a my sme celé jednore voproče riane čas mili.
2: Na druhým dňu dovolá je ich potom přečelka z Annaberga Buchholca opetala a ona mi ješ tún slubiene tykanc sobu, čehož dla sú so sila tam dele napuč podali.
1: Ja dybu vám správne rec, tutun tykanc jo tak dere svoďo kajš ničo druhé. Kúšte, kýž neho žalen džil od tutoho tykanc dostal, jo voproče nešto skomžil.
2: Nezapomnite, to dôrom dej tam blízko Kamenice potekým za Jana Ruchu a jeho přečelu. A što wie, snano hižo přichodnu turu k Baltijskemu morju planuje.
0: Tykanca dla do rudnych horin, to ja tebi celé nevieriu. Jano, ja si myslím, že myšli to tam, młoda holčka. Kiečbu prošu. V Rachlowie tam vyskač ste na smirkulo. Z Rachlowa vyskaja na smirkulo.

0: Dajne žije naše serije vo veznamie serskich minio. Ninto svišo šo jadno miesto za sebe fokusu miniovednika Serskego instituta, ktere to jo, co vam zase sam groniš.
1: Mienia ujasnione. Ved našako miniovednika doktora Kita Kšižanka. Žinca?
2: Gesmar. Popšavem zabirame se v Lješu, kašvence je grlce a myslenje přižo nam šeško, ljubje z laškimi věcami. Mam pak žinca mě kenč jo šeško, togodla, dokolaš njamožome, jogo na spokojece pát rozkvasč. To jo mě Gesmar, kateraš jo pomjenjenje dvejo sovu v pedvěco jedolnej Łužice, jo, s tými stronami som hyšči přece vesebne zaberane. To mě, tak v nímske rieci jo to Gosmar, klince ako nímske mě, a znáš, jo to bylo přenjasenje z podvěconych stronov, ako jo to mežna teke zmienio ma dešno a vetošo. Ale v tom páži jo problém, až daniš v nímskych, daniš v nižozemských stronach, neja žetna miestnosť, kataraž by mogava byš uchadniščo za také vandrovanje toga mienja. Mie pak jo mogava byš teke serbskega roda, z vesobovega mienja Gostimir, kataraž jo jadne v tých typiskych slovianskych dvažielnych mienju. A ako viac ľuža z mienim Gostimir, by to bylo dobro rozkvaženje. Ale k tomu nie pasujo, až starše písne dokvady za obej se klince od zachopjenka Gosmar, Gosmar, Gosmar. Z nemenča jeden raz by dejalo, to mě byš pisane Gosmir. Ale to božka nejo. A ten zuk A nejo mogo se tak laško ujiš ze zuka I. A s takem musime od toga uchadaš, až zachopnje to mě jo klincevo Gosmar. Ako to opoznaniju písne dokvody, a nic Gosmir. A s tym nie przyjrzymy dalej. Szkoda.
0: Doktora Kita Kšižanka, miniovednika Serskego instituta, čo słyšali za dva tyżynia, bužoven zase na ryže. Jo, agaž, cožo veci vežeš vo vašom familijovom meniu abo miestnem meniu, vaše rodne se abo rodnego miesta pen, napiš čo nam to, Kito Kšižak rád za vašimi meniami slíži.

0: Tak nieže ľujo dovol téma v našom programe nežeská moderatorka Diana Šejcová vyvieci.
1: Kto má svojo drogovanie hýšči před sobou, dostane z naš hýšči idiju. A kto jo južo sliedk, se rád dopomína. My sme dostali vod přísluhárju Lube Pestros dovolá z Turkojskej, ten co my vám rád dali daš. A potom uvežome vás neželu do Chorvatskej. Drogovanie přes tradicionálnu muziku togo obľubovaného dovolového cíla stojí na programie. Do toho slyšíme v našej kukojskej kukavovu, kak ugleda v gornej Vúžice v lešojskom casu. A malký spoiler, tam grajú z velikeju zagoritosťu v skoro kúštej si beach volleyball. A ho u nás v dolnej Vúžice, tam vapajú nento šuži kokota. To se vie. Ale neželú o tom nebúžo u nás to grono, my sme za vás podľa byli pla vedvojenia nového ústajence v serskom domie. Tam pokazajú serske motive, ja za drugim ved kokota. Povesti mám neželú zase za vás dovolovú muziku a naša svierieca séria za žiši pokšacujo. Vjaselím se na vás.

0: Dajšne žije naše serie vo väznamie serskich minio. Nintos vyšišo jadno miesto je za sebe fokusu miniovednika Serskego instituta, ktoré to jo, co vám zase sam groniš.
1: Mienia ujasnione. Ved našako miniovednika doktora Kita Kšižanka. Žinca?
2: Gesmar. Popšavem zabirame se v Lješu, kašvence je gorlce a myslenje přižo nam šeško, ljubje z laškimi věcami. Mam pak žinca mě kenč jo šeško, togodla, dokolaš njamožome, jogo na spokojece pát rozkvasč. To jo mě Gesmar, kateres jo pomjenjenje dvejo sovu v pedvěco jedolnej Łužice, jo, s tými stronami som hyšči přece vesebne zaberane. To mě, tak v nímske rieci, jo to Gosmar, klince ako nímske mě, a znáš, jo to bylo přenjasenje z podvěconych stronov, ako jo to možná také zmienio ma dešno a vetošu. Ale v tom páži jo problém, až daniš v nímskych, daniš v nižozemských stronach, neja žetna miestnosť, kateraž by mogava byš uchadniščo za také vandrovanje toga mienja. Mier pak jo mogava byš teke serbskega roda, z vesobovega mienja Gostimir, kateraž jo jadne v tých typiskych slovenskych dvažielnych mienju. A ako viac ľuža z mienim Gostimir, by to bylo dobro rozkvaženje. Ale k tomu nie pasujo, až starše písne dokvade za obejse klince od zachopjenka Gosmar, Gosmar, Gosmar. Znemenča jeden raz by dejalo, to mě byš pisane Gosmir. Ale to božka nejo. A ten zuk A nejo mogo se tak laško ujiš ze zuka I. A s takem musime od toga uchadaš, až zachopnje to mě jo klincevo Gosmar. Ako to opoznaniju písne dokvode, a nic Gosmir. A s tym nie przyjrzymy dalej. Szkoda.
0: Doktora Kita Kšižanka, miniovednika Serskiego instituta, čo słyšali za dva tyženja, bužovin zase nareže. Jo, a gaž cošo veci vežeš vo vašom familijovom menju abo miestnem menju, vaše rodne se abo rodnego miesta pen, napiš čo nam to, Kito Kšižak rád za vašimi menjami slíži.

0: Tak nieže ľujo dovol téma v našom programe nežeská moderatorka Diana Šejcová vyvieci.
1: Kto má svojo drogovanie hýšči pšet sobu, dostaňo snaž hýšči idiju. A kto jo južo sledk, se rád dopomína. My sme dostali vod přísluhárju Lube Pöstros dovolá z Turkojské, ten co my vám rád dali daš. A potom uvežome vás neželu do Chorvatskie. Drogovanie přes tradicionelnú muziku togo obľubovaného dovolového cíla stojí na programie. Do toho slyšeme ved našej Kukojskej Kukavovu, kak ugleda v Gornej Vúžice v Lešojskom casu. A malký spoiler, tam grajú z velikeju zagoritosťu v skoro kúštej si beach volleyball. A ho u nás v Dolnej Vúžice, tam vapajú nento šuži kokota. To se vie. Ale neželú o tom nebužo u nás to grono, my sme za vás podľa byli pla vedvojenia nového ustajence v Serskom domie. Tam pokazajú serske motive, ja za drugim ved kokota. Povestči mám neželú zase za vás dovolovú muziku a naša svierica séria za žiši pokšacujo. Vjaselím se na vás.